0: Dzięki temu masz większą kontrolę nad informacjami, które cię dotyczą. Masz też pewność, że przedsiębiorstwa i usługodawcy wykorzystują je odpowiedzialniej i z zachowaniem bezpieczeństwa. Podsumowując, jakie korzyści płyną z tych działań dla ciebie, konsumenta? Po pierwsze, możesz spokojnie robić zakupy, bo chronią cię przepisy o prawach konsumenta, a one gwarantują ci uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Po drugie, możesz dokonywać świadomych wyborów produktów i usług, wiedząc, że w razie problemów twoje prawa zostaną uszanowane. A zatem wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi byl vizionář. Ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
1: Nato in Trentino.
2: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin, a tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide De Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni. Noi tutti crediamo. Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině, a život pod fašistickou nadvládou si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide De Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide De Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
1: Realizzeremo la sua visione.
2: Tento podcast vám přináší Europarl Rádio, internetové rádio Evropského parlamentu.
0: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali Úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal Únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí Únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby Únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby Únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz z tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslívať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha Únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak.
2: Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol. Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
3: Comment l'Union européenne soutient l'Ukraine? L'Ukraine obtient son indépendance en 1991 grâce à un référendum, dans le contexte de la dissolution de l'Union soviétique. Depuis lors, Kiev émet le souhait de resserrer ses liens avec le reste de l'Europe, malgré la détermination de Moscou de maintenir le pays dans sa sphère d'influence. En 2014, le Parlement européen ratifie l'accord d'association avec l'Ukraine, qui comprend un accord de libre-échange. Les dispositions prévoient une association politique, une intégration économique entre l'Union et Kiev, ainsi qu'un libre accès au marché pour les deux parties. D'un côté, l'accord établit un cadre de coopération dans des domaines tels que l'énergie, les transports et l'éducation. De l'autre, il contraint l'Ukraine à adopter des réformes et à respecter les principes démocratiques, les droits de l'homme et l'état de droit. Depuis 2014, plus de 17 milliards d'euros de subventions et de prêts ont été mobilisés par l'Union européenne et les institutions financières pour soutenir les réformes en Ukraine, tout en appliquant une conditionnalité en fonction de leur avancement. L'accord de libre-échange a fortement intégré les deux marchés en démantelant les droits à l'importation et en interdisant d'autres restrictions commerciales. Aujourd'hui, l'Union européenne est le principal partenaire commercial de l'Ukraine et représente plus de 40% du commerce international du pays. En 2015, les étudiants ukrainiens ont été autorisés à rejoindre le programme Erasmus+. Depuis, plus de 11 500 jeunes ont participé à l'un des programmes phares les plus importants de l'Union européenne. En 2017, le Parlement européen soutient également un accord visant à exempter les citoyens ukrainiens de l'obligation de visa lors de leur court séjour dans l'Union. Cela signifie que les Ukrainiens titulaires d'un passeport biométrique peuvent entrer dans l'Union sans visa pendant 90 jours, pour le tourisme, pour rendre visite à des proches ou à des amis, ou à des fins professionnelles. Cette exemption s'applique à tous les pays de l'Union, à l'exception de l'Irlande. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'Union a mobilisé plus de 190 millions d'euros pour l'Ukraine, afin de répondre aux besoins immédiats et de soutenir la reprise socio-économique. L'Europe a aussi fourni plus de 36 millions d'équipements de protection individuelle, ainsi que des ambulances et des équipements médicaux essentiels, et a soutenu la formation du personnel de santé. Le dernier prêt en date a eu lieu le 16 février 2022, lorsque les députés ont donné leur feu vert à un prêt macrofinancier de 1,2 milliard d'euros pour aider Kiev à couvrir ses besoins de financement extérieur en 2022. Comme nous l'avons entendu, l'Union européenne soutient l'Ukraine non seulement sur le plan financier, mais aussi dans le domaine des droits de l'homme. En 2018, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à Oleg Sentsov. Ce réalisateur et militant ukrainien des droits de l'homme a été emprisonné en 2014 pour avoir manifesté contre l'annexion de sa Crimée natale par la Russie. Oleg Sentsov a été libéré en 2019 dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.
4: Dafnės Caruanos Galicijos žurnalistikos premiją laimėjo graikų, vokiečių ir britų konsorciumas. Konsorciumas nuodugniai tyrė aplinkybės, kuriomis 2023 metų birželio 14 dieną jūroje netoli pietvakarinio Graikijos miesto Pilo nuskendo žvejybinis traleris Adriana. Katastrofoje žuvo daugiau kaip 600 prieš kelias dienas juo iš Libijos išplaukusių migrantų.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertad de expresión.
8: Libertad de expresión.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Dafnė Caruana Galizia.
4: Nugalėtojų straipsnio pavadinimas priešais nieko nematančias valdžios institucijų išjungtas kameras mirtis tamsiausiose viduržemio jūros gelmėse. Tyrimą atliko Graikijos tyrimų organizacija Solomon. Kartu su vokiečių nevyriausybinė organizacija Forensis, Vokietijos visuomeniniu transliuotoju ARD ir britų laikraščiu The Guardian. Tyrėjai atskleidė, kad dėl Graikijos pakrančių apsaugos pajėgų veiksmų nuskendo laivas ir žuvo šimtai migrantų. Taip pat buvo atskleisti Graikijos valdžios institucijų ataskaitų nenuseklumai. Žurnalistai surinko daugiau kaip 20 laivo katastrofą išgyvenusių žmonių liudijimus, tyrinėjo teismo dokumentus ir kalbėjosi su pakrančių apsaugos pajėgų darbuotojais. Tyrimo rezultatuose išsamei išdėstoma, kaip buvo praleistos galimybės gelbėti žmonės ir ignoruoti pagalbos siūlymai, nors išgyvenę liudytojai nurodo, kad laivas nuskendo dėl Graikijos pakrančių apsaugos bandymo žvejybos laivą tempti. Graikijos pakrančių apsauga neigė bandžiusi laivą tempti. Organizacija Forensis lemtingos nakties įvykius atkūrė naudodamasi interaktyviu trimačiu laivo modeliu, pakrančių apsaugos tarnybos įrašais ir pakrančių apsaugos laivo kapitono liudijimu. Taip pat naudotasi skrydžių ir jūrų eismo duomenimis, palydovų nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš netoliese plaukusių žvejybos laivų ir kitų šaltinių. Konsorciumo vardu atsimdama premiją organizacijos Solomon narė Iljana Papangeli sakė. Tikimės, kad šis apdovanojimas padės pripažinti šią laivo katastrofą išgyvenusius žmonės ir tuos, kurie joje neteko savo šeimos narių ir mylimųjų, ir kad šios mirtys neliks nepastebėtos, o kaltininkai bus nubausti. Premijos teikimo ceremonijoje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė.
11: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
4: Europos parlamentas toliau kartu su Daphne šeima stovės teisybės ieškančiųjų pusėje, nepriklausomo žurnalistikos teisingumo pusėje. Mes reikalavome atsakymų. Tikrinome ir leidome teisės aktus. Ir mes toliau leisime teisės aktus siekdami, kad mūsų Europoje žurnalistai galėtų dirbti be baimės, nepatirdami priekabiavimo ir smurto, nebijodami, kad juos nužudys. Ši premija teikta trečią kartą. Jie siekiama pripažinti išskirtinius nuodugnius žurnalistikos darbus, kuriais skatinami ES principai ir vertybės. Jis teikta 2017 metais nužudytos Malto žurnalistės, tinklaraštininkės ir kovos su korupcija aktyvistės Dafnės Caruanos Galicijos garbei. Ši žurnalistė tyrė pinigų plovimo atvejus, nuotolinių lošimų verslo ir organizuoto nusikalstamumo ryšius ir Maltos pilietybės suteikimo investuotojams programą. 2017 metų spalį ji buvo nužudyta prie jos namų susprogdinus po mašinos sėdynę įtaisytą sprogmenį. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite parlamento interneto svetainėje.
6: Alcide de Gasperi era un visionario.
7: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
8: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
7: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
8: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
6: Nato in Trentino.
7: Han blev født i Trentino, et alpin grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
8: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
7: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
8: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
7: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
8: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
7: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
8: Hør, hvad Metsola fortæller om de Gasperis fremtidsplaner.
7: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
8: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var tre mænd fra grænseregioner, tre mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
7: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
8: hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
7: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker ville bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
8: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her:
7: det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
8: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
7: Europaparlamentets webradio.

0: 81% dintre cetățeni au o părere pozitivă sau neutră despre Parlamentul European, iar majoritatea cetățenilor din Uniune ar dori ca Parlamentul să joace un rol mai important. Comentând rezultatele sondajului, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: aceste alegeri vor fi cruciale, pentru că ele vor decide în ce direcție ne vom îndrepta. Veți putea decide cum va arăta viitorul Europei. Veniți la vot! Nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru! Sondajul a fost realizat în februarie de agenția de cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: V roce 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských Židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sintské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoah, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazily. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. Ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči Židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.
2: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvju skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mēroga un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras. Un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: Drohnen sind aus unserem modernen Leben nicht wegzudenken. Wir setzen sie für alles Mögliche ein, von Lieferungen über Überwachung und Sicherheit bis hin zu Kommunikation und Forschung. Privatpersonen wie Fachleute nutzen sie immer öfter, und zwar im zivilen Bereich ebenso wie im militärischen. Was einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommt, wenn man an Drohnen denkt, ist der medizinische Bereich.
4: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Drohnen im medizinischen Bereich eingesetzt werden und was die EU tut, um ihren Einsatz zu regeln.
5: Stellen Sie sich mal eine Drohne vor. Woran denken Sie da? Wie die meisten Leute haben Sie nun wohl ein Bild von den Drohnen vor Augen, die man in seiner Freizeit nutzen kann. Vielleicht denken Sie auch an professionelle Überwachung mit Drohnen. Woran man nicht unbedingt gleich denkt, sind Rettungsdrohnen. Doch im medizinischen Bereich spielen Drohnen eine wichtige Rolle.
4: Drohnen sind tatsächlich sehr nützlich und gerade im Medizinbereich werden sie vielfach eingesetzt. Finden wir heraus, wie.
3: Zuallererst können sie viel schneller an einem Unfallort sein als ein Krankenwagen. Das kann zwischen Leben und Tod entscheiden. So war es zum Beispiel Ende 2021 in einer schwedischen Kleinstadt. Als ein 71-Jähriger einen Herzstillstand hatte, brachte eine autonome Drohne einen Defibrillator zu ihm. Die Drohne war nur 3 Minuten nach Alarmierung der Rettungskräfte vor Ort und rettete dem Mann damit das Leben. Bei Notfällen wie diesem werden in der ganzen EU Jahr für Jahr mehr Drohnen eingesetzt. Und das ist nur der Anfang.
4: Auch während der Pandemie spielten Drohnen eine wichtige Rolle. Sie wurden an vorderster Front eingesetzt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Insbesondere überwachte man damit, ob Quarantäneregeln eingehalten wurden. Außerdem setzte man Drohnen für einfachere Übertragungen aus der Luft ein. Man ließ sie Wärmebildaufnahmen machen und den Verkehr beobachten. Darüber hinaus ließ man Drohnen Desinfektionsmittel versprühen und brachte damit medizinische Güter in Gebiete mit hohen Infektionsraten. Der wichtigste Vorteil von Drohnen bei der Bekämpfung von Viren, wie bei der Corona-Pandemie, liegt auf der Hand. Dank ihnen kommen weniger Menschen mit dem Virus in Kontakt. Das könnte im Kampf gegen künftige Pandemien entscheidend sein. Im Gesundheitswesen Beschäftigte könnten sich besser von Infektionsherden fernhalten und medizinisches Personal könnte potenzielle neue Fälle erkennen, ohne in engem Kontakt mit Menschen zu kommen, die möglicherweise infiziert sind.
5: Drohnen können außerdem Verbrauchsgüter und medizinische Proben befördern. Bei der Versorgung von Menschen in abgelegenen oder unter Quarantäne stehenden Gebieten könnten so unnötige Kontakte vermieden werden. Das käme sowohl dem Gesundheitspersonal als auch den Patientinnen und Patienten zugute. Der Einsatz von Drohnen im medizinischen Bereich schafft außerdem neue Arbeitsplätze und könnte medizinisches Personal entlasten. Eine Berufsgruppe, die ohnehin oft unter hohem Druck steht.
4: Zu guter Letzt können Rettungsdienste Drohnen im Katastrophenfall einsetzen, etwa um nach Opfern zu suchen oder um sie zu identifizieren oder auch um erste Hilfe zu leisten. Ein konkretes Beispiel: Wenn Rettungskräfte Überlebende einer Katastrophe nicht erreichen können, dann helfen Drohnen bei der Lieferung von Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten. So können die Opfer besser durchhalten, bis die Rettungskräfte zu ihnen vordringen.
3: Manchmal kommt es auch vor, dass kommerzielle Drohnen im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen, obwohl sie ursprünglich für etwas anderes gedacht waren. Während der Corona-Pandemie nutzte man etwa Drohnen, die normalerweise Pestizide auf großen Feldern verteilen, und versprühte damit Desinfektionsmittel. Die Drohnen, die für den Einsatz im medizinischen Bereich gedacht sind, dürften in Zukunft noch besser werden. An der Entwicklung neuer Modelle speziell für diese Zwecke arbeiten nämlich mehrere Forschungsteams auf der ganzen Welt. Unter anderem im Rahmen der Initiative Horizon der Technischen Universität München. Die Beteiligten sprechen aber nicht von Drohnen. Sie nennen diese neuen Geräte unbemannte Luftfahrzeuge.
4: Andere arbeiten an der Kapazität der Akkus. Der Akku einer Drohne hält derzeit etwa eine halbe Stunde. Für manche Zwecke ist das nicht genug.
3: Während sich die einen auf die Entwicklung neuer unbemannter Luftfahrzeuge spezialisieren, arbeiten die anderen an Algorithmen und künstlicher Intelligenz. So auch das von der EU finanzierte Projekt Agile Flight. Ziel des Projekts ist es, Drohnen so zu verbessern, dass sie in einer komplexen, unübersichtlichen Umgebung, zum Beispiel in Städten, ähnlich wendig und schnell fliegen können wie Pilotinnen und Piloten.
5: Viele der autonomen Drohnen, die es heute gibt, bewegen sich langsam und wirken beim Versuch, senkrecht zu starten oder zu landen, etwas tollpatschig. Zur Navigation verwenden sie außerdem oft GPS-Signale. Diese können durch Gebäude gestört werden und in geschlossenen Räumen werden sie womöglich nicht so gut empfangen. Das Team rund um Agile Flight verfolgt hier einen anderen Ansatz. Sie setzen auf Bilderkennung und entwickeln bzw. testen entsprechende Algorithmen für Drohnen. Zum Einsatz kommt dabei eine Kombination aus klassischen und ergebnisbasierten Kameras. Sie funktionieren also ähnlich wie die Augen von Menschen oder Tieren. Deshalb sind sie, anders als GPS-gesteuerte Drohnen, auf keine externe Infrastruktur angewiesen.
4: Das Team rund um Agile Flight will Drohnen außerdem leistungsfähiger machen. Dafür trainiert es Algorithmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Computersimulation. Es setzt unter anderem Simulationssoftware ein, die eigentlich für die Entwicklung von Videospielen gedacht ist. So können tausende Szenarien durchgespielt werden. Das Maschinenlernsystem lernt dadurch viel schneller, als es das bei Testflügen tun würde.
3: All diese Tests und Systeme machen es schon jetzt möglich, dass Drohnen in bestimmten Situationen fast so gut funktionieren wie einige der modernsten vom Menschen gesteuerten Geräte. Und teilweise sogar schon besser. Aber eines hat der Mensch der Maschine hier nach wie vor voraus. Menschen können sich viel besser an sich verändernde Umstände anpassen, also an Veränderungen der Umgebung, des Windes, der Helligkeit. Es gibt also noch viel Luft nach oben.
5: Doch nicht nur die Technik ist eine Herausforderung. Auch was die Gesetzgebung angeht, gibt es noch viel zu tun. Wie so oft entwickelt sich die Technik nämlich schneller als die dazugehörigen Regeln. Entsprechende Gesetze müssen laufend überarbeitet und angepasst werden. Mit Blick auf Drohnen gilt es als erstes, für einheitliche Vorschriften für eine sichere Zivilluftfahrt in der Europäischen Union zu sorgen. Seit Juli 2020 werden die Regeln der Mitgliedstaaten nach und nach durch gemeinsame EU-Vorschriften ersetzt. Die EU-Staaten übernehmen die neuen Regeln schrittweise. Angefangen bei allgemeinen Grundsätzen bis hin zu einzelnen Normen, die mehr ins Detail gehen. Ziel dieser Reform ist, einen einheitlichen europäischen Drohnenmarkt zu schaffen, der zudem möglichst viel Sicherheit bietet.
4: Auch der Schutz von Privatsphäre und Daten darf hierbei nicht zu kurz kommen. Wer eine Drohne nutzt, muss sich an die Vorschriften halten, die in der Europäischen Union und in ihren Mitgliedstaaten gelten. Die EU hat in dieser Hinsicht bereits reagiert und Regeln zum Einsatz von Drohnen und unbemannten Luftfahrzeugen in ihre Datenschutzgrundverordnung aufgenommen.
3: Außerdem flossen EU-Gelder in die Einrichtung der Internetseite dronerules.eu, die in 22 EU-Amtssprachen über die Regeln für den Einsatz von Drohnen informiert. Auf diese Weise hilft die EU dabei, bei all den Informationen den Überblick zu bewahren, egal ob man Drohnen privat oder beruflich nutzt.
5: Abschließend möchten wir noch an eines erinnern. Verbesserungen in einem Bereich wirken sich oft auch positiv auf einen anderen Bereich aus. Diese Technologien, Algorithmen und neuen unbemannten Luftfahrzeuge könnten irgendwann zum Beispiel auch für die Erforschung des Weltraums, in der Landwirtschaft oder sogar für den Umweltschutz eingesetzt werden. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man Drohnen nutzen kann. Und zwar bei weitem nicht nur im medizinischen Bereich. Das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen. Doch wir in der Europäischen Union sind gerade dabei, die ersten Schritte zu tun.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
6: Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi, kojima se podržava demokracija u Europi i promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Njome se ističe svakodnevni rad mladih koji jača zajednički europski identitet. Nagradu od 2008. zajednički dodjeljuju Europski parlament i zaklada međunarodne nagrade Karlo Veliki i Zahena. Svake godine nacionalni i europski žiri odaberu po jedan projekt iz svake države članice. Nacionalni dobitnici pozivaju se na svečanu dodjelu nagrade u njemačkom gradu Aachenu, gdje prisustvuju proglašenju triju najboljih projekata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je ILEM iz Belgije, prva jezična aplikacija prilagođena izbjeglicama i tražiteljima azila. Koristi se jezikom za razbijanje međukulturnih nesporazuma i premošćivanje jaza između izbjeglica i njihove zemlje domaćina. Aplikacija također uključuje korisne fraze, priče i igre za učenje jezika, kao i mogućnost povezivanja s drugim korisnicima. Cilj projekta je okupiti ljude iz različitih sredina s različitim iskustvima i različitim društvenim statusom. Ideja se rodila 2021. a polazi od izraza izbjeglice izbjeglicama. Drugo mjesto dijele dva projekta. Mobilni klimatski muzej iz Litve i Europski dopisnik iz Nizozemske. U svibnju 2022. Active Youth, namjenska organizacija sa sjedištem u Litvi, pokrenula je mobilni klimatski muzej. Cilj mu je potaknuti građane da prijeđu na klimatski prihvatljiv stil života. Muzej se sastoji od 4 kontejnera koji predstavljaju 4 teme. Klimatske promjene, europski zeleni plan, održivu poljoprivredu i zdravu hranu, te praktične savjete za smanjenje potrošnje. Izložbu je moguće postaviti i u drugim zemljama. Europski dopisnik osnovan je 2022. u Nizozemskoj. Okuplja više od 140 mladih novinara iz čitave Europe s ciljem razvijanja europskog novinarstva. Zahvaljujući timu dopisnika, taj portal i njegov bilten pokrivaju teme iz cijele Europe. Mladi novinari obraćaju se zajednici građana koji se zanimaju za pitanja koja nadilaze nacionalne granice. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
7: 2004. gada 1. maijs Strasbūrā 10 valstīm kļuva par vēsturisku pagriezienu punktu. Eiropas Savienības saimei pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļam iespēju brīdis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība nereiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva 3 bijušās Padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, 4 bijušās PSRS satelītu valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovenija un 2 vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad centrālajā un austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis dzelzs priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir loks, kas ļauj ielūkoties valsts vēsturē, iepazīt tās kultūru un identitāti. Ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību Savienība panāk, ka ikviena balss ir uzklausīta. Pēc šīs, piektās un vislielākās paplašināšanās kārtas, Savienībai 2007. Gadā vēl pievienojās Bulgārija un Rumānija un 2013. Gadā Horvātija. Lai gan ir pagājuši 20 gadi, 2004. Gada paplašināšanās ietekme joprojām ir jūtama visā Eiropā. Savienība no jauna ir apliecinājusi, ka darbojas kā cerību, progresa un sadarbības bāka nemitīgi mainīgas pasaules plašumos. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Vidste du, at Europaparlamentet er det mest flersproget parlament i verden? Som en del af Europaparlamentets oversættelsestjeneste sørger vi sammen med vores europæiske kolleger hver dag for, at alt bliver oversat til de 24 officielle EU-sprog. Det betyder, at der ikke blot oversættes til de større sprog som engelsk og fransk, men også til mindre sprog som f.eks. estisk, irsk, lettisk, maltesisk og slovensk og også til dansk. Det sker ud fra ideen om, at respekt for demokrati også betyder respekt for sprogets mangfoldighed. Er der plads til de mindre sprog i den europæiske union? Som du allerede har hørt i introen, er svaret ja. Og det skyldes en lang række EU-initiativer, der har til formål at fremme de mindst udbredte EU-sprog, og som vi vil snakke om i denne podcast. Europa er hjemsted for mere end 200 sprog, men kun 24 af dem er officielle EU-sprog. Det gælder for eksempel tysk, fransk og italiensk, som tales på tværs af EU's grænser og endda uden for EU. Og så er der de mindre talte som irsk og maltesisk, der ikke desto mindre er lige så officielle og lige så værdsatte som de større sprog. Det er de, fordi den europæiske union bygger på ideen om at være forenet i mangfoldighed. Ideen er endda blevet så vigtigt et princip, at EU har vedtaget den som sit motto. Et motto, der er baseret på troen på, at sproglig mangfoldighed ikke er en hindring, men en rigdom, der fortjener at blive beskyttet, fremmet og værdsat. Lad os nu se på det fra et mere lovgivningsmæssigt perspektiv. EU's engagement i sproglig mangfoldighed er klart defineret i to centrale retsakter. Den første er den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder, hvor der i artikel 22 står, at EU respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. Den anden er traktaten om den europæiske union, hvor der i artikel 3 står, at EU respekterer medlemslandenes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles.
9: Dette er ikke bare tomme ord, for EU har indført en række tiltag på baggrund af disse artikler. For eksempel har EU vedtaget en henstilling for rådet, hvor i der fokuseres på at styrke muligheden for at lære i hvert fald to sprog ud over ens modersmål. Det lyder måske ambitiøst, men EU-borgerne har reageret positivt på det. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 mener mere end 8 ud af 10 EU-borgere nemlig, at alle bør kunne tale mindst et fremmedsprog.
8: Lad os se nærmere på Europaparlamentet. Her omsættes EU's engagement i sproglig mangfoldighed nemlig til handling hver dag. I Europaparlamentet behandles alle 24 officielle EU-sprog ens. Alle taler på parlamentets plenarmøder tolkes i realtid, og alle love oversættes til alle officielle sprog. Men hvor meget oversættes der egentlig? Hvis man samlede alle de dokumenter, som Europaparlamentets oversættelsestjeneste oversætter på et år, ville stakken være lige så høj som Eiffeltårnet.
9: og med så meget at oversætte, er det en fordel at have gode hjælpemidler. Et af dem er IATA, som er en forkortelse for interaktiv terminologi for Europa. Det er EU's officielle terminologidatabase, og den er enorm. Med mere end 8 millioner opslagsord fordelt på 1,2 millioner artikler er den verdens største flersprogede terminologidatabase. Den dækker alle 24 officielle EU-sprog samt latin.
10: Men EU gør ikke kun en indsats for sprog i arbejdet i EU-institutionerne. Indsatsen strækker sig længere end det og når helt ind i klasseværelser, teatre, biblioteker og online-rum, hvor sproglig mangfoldighed kommer til live gennem uddannelse, kultur og kreativitet.
9: De fleste kender nok Erasmus Plus som et udvekslingsprogram for studerende i EU. Men mange er højst sandsynligt ikke klar over, at Erasmus Plus også har en række projekter, der har til formål at fremme de mindre talte sprog. Skoler, universiteter og kulturforeninger deltager ofte i disse kreative og innovative projekter, som er med til at hjælpe og opfordre lokalsamfund til at fortsætte med at bruge og lære deres sprog.
10: Lad os se på to eksempler fra henholdsvis Slovakiet og Irland. Det første er et projekt under ledelse af universitetet i byen Trnava i Slovakiet, der i samarbejde med universiteter i Serbien og Slovenien fokuserer på at forbedre undervisning i slovakisk i udlandet. Projektet har udviklet effektive undervisningsmetoder og læseplaner, især i regioner, hvor slovakisk er et mindretalssprog. Det andet eksempel er WikiWomen. Det er et projekt, hvor skoler og sprogorganisationer arbejder sammen med Wikipedia for at styrke mindre udbredte sprog. Gennem projektet har studerende i Irland skrevet artikler på irsk om bemærkelsesværdige kvinder, der endnu ikke var omtalt på Wikipedia. Målet var at styrke digitale færdigheder, fremme ligestilling mellem kønnene og bevare det irske sprog. Selvom irsk er Irlands første officielle sprog og et officielt EU-sprog, bruges det ikke ofte i dagligdagen og anses derfor som et truet sprog.
9: Du kender måske filmen Druk af Thomas Vinterberg. Og måske har du også hørt om den maltesiske roman In the Name of the Father and of the Son og det baltiske forum for dokumentarfilm. Men ved du, hvad de har til fælles? De har alle modtaget støtte fra programmet Et Kreativt Europa. Med et budget på over 2 milliarder euro for perioden 2021-2027 er Et Kreativt Europa EU's førende program til støtte for den kulturelle og kreative sektor. Det giver økonomisk støtte til teater, film, forlagsvirksomhed, festivaler og andre kunstneriske initiativer, der har fokus på sproglig og kulturel mangfoldighed. Programmet støtter især oversættelse og distribution af litterære værker i hele Europa. Fra 2014 til 2020 var programmet med til at finansiere oversættelse og promovering af mere end 3.500 bøger. Det hjalp også historier skrevet på de mindre udbredte sprog med at nå ud til læsere i hele Europa.
10: Et kreativt Europa støtter også undertekstning og eftersynkronisering af film. Det betyder, at film er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog, og dermed altså også de mindre talte. Derudover finansierer det internationale kulturelle samarbejdsprojekter og festivaler, der gør det muligt for hundredvis af forfattere, filmskabere, oversættere og kunstnere at nå ud til et nyt publikum og arbejde på tværs af grænserne. På den måde gør Et Kreativt Europa kultur og kunst tilgængelig på alle EU-sprog, ligegyldigt hvor mange der taler dem.
9: Uanset om du taler et af de mindre udbredte sprog eller blot er interesseret i dem, så kan du lære mere om dem gennem programmer som Erasmus Plus og Et Kreativt Europa. Her på Europarl Radio gør vi også vores for at styrke den sproglige mangfoldighed ved at producere alle vores podcasts på dansk og de andre 23 officielle EU-sprog. Det er endnu en måde, hvorpå Europaparlamentet fremmer inklusion, tilgængelighed og lige deltagelse for alle. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
10: Europaparlamentets flersproget webradio.
11: Több évtizedes rossz vízgazdálkodás és az édesvízi ökoszisztémák pusztulása által előidézett vízhiány következményeit egyre inkább megszenvedi az élővilág és mi magunk emberek. Kiszáradnak a folyók és a vizes élőhelyek, ráadásul olyan ütemben termeljük ki a felszín alatti vizet, hogy az nem tud természetes úton pótlódni. A klímaváltozással pedig emelkedik az átlag hőmérséklet, ezért a vízkészletek további csökkenésével kell számolnunk Európában. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós javaslatokat vesszük sorra. Az európaiak és az európai régiók jelentős hányada szembesül azzal, hogy több vízre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megállapította, hogy 2022-ben az EU népességének 34%-a, földterületének pedig 40%-a szenvedett vízhiányban. Már nem csak a déli államok érintettek. Ciprus, Görögország, Olaszország, Málta, Portugália és Spanyolország mellett északabbra is átgyűrűzött a válság, olyan régiókba, ahol korábban nem jelentett gondot a vízellátás. Ez több okra vezethető vissza. A környezetszennyezésen túl épp úgy szerepet játszik benne a vízkészletek túlzott kitermelése, mint az infrastruktúrák előregedése. A klímaváltozás is erőteljesen érezteti hatását. Elég, ha csak az egyre gyakoribb és egyre pusztítóbb aszályokra gondolunk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrégiben egy jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa felszíni vizeinek mindössze egyharmada van jó környezeti állapotban. A vizeket leginkább a mezőgazdasági tevékenységek és a széntüzeléses erőművek szennyezik. A vízhiány messze menő gazdasági következményekkel jár. Az Európai Központi Bank arra figyelmeztetett, hogy az aszályok akár 15%-kal is csökkenthetik a gazdasági teljesítményt az euróövezetben. Több fontos ágazatra, így a mezőgazdaságra, a feldolgozóiparra és az energiaiparra is kihatnak. A helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottság számos vízpolitikai intézkedést hozott. Az első és legfontosabb a 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv, amely előírja a vízkészletek fenntartható használatát és védelmét. Az irányelv értelmében a tagállamoknak vízgyűjtő gazdálkodási tervet kell készíteniük és végrehajtaniuk, a veszélyeztetett területeken pedig aszálykezelési tervvel kell elősegíteniük a megelőzést és a kárenyhítést. Rendelkezések születtek emellett a vízmezőgazdasági célú újrafelhasználásáról és a vízhálózatokban tapasztalt szivárgások felszámolásáról is. Vízkészleteink megóvásához azonban további lépésekre lenne szükség. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az lenne a legsürgősebb, hogy a meglévő követelményeket szigorúbban betartassuk, jelentősen változtassunk a gazdálkodási módszereken, csökkentsük a környezetszennyezést és helyreállítsuk az ökoszisztémákat. A vízhiánnyal és az aszályokkal az európai zöld megállapodás, és ennek nyomán több fontos uniós éghajlatpolitikai stratégia is kiemelten foglalkozik. Az Európai Unió pénzügyileg támogatja a tagországokat és hatóságaikat, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra. Az európai kutatásokat és innovációt finanszírozó Horizont 2020 és Horizont Európa programokon keresztül több mint 300 projekt részesült forrásokban. Az Európai Parlament meghatározó szerepet játszik a vízpolitika alakításában. A képviselők régóta kardoskodnak azért, hogy az EU-nak legyen egy átfogó stratégiája a vízhiány kezelésére. Azt szeretnék többek között elérni, hogy több beruházás induljon a vízhálózat és az infrastruktúra fejlesztésére, hogy a környezetvédelmi rendelkezéseket szigorúbban tartassák be a hatóságok, és hogy lehetőség szerint a természetes megoldások élvezzenek előnyt. Ilyen például a vizes élőhelyek helyreállítása. A parlament külön felhívta arra a figyelmet, hogy a vízkészleteket nem csak a környezet és saját egészségünk miatt kell védeni, hanem az az energiatermelés, a mezőgazdaság és az élelmezés biztonság szempontjából is fontos. A képviselők emellett a természet helyreállításáról szóló rendelet mielőbbi elfogadását sürgetik, mert az intézkedések révén javulna a talajok vízmegtartó képessége, csökkenne az árvízkockázat és helyreállnának a leromlott állapotú ökoszisztémák. Hangsúlyozták, hogy konkrét célértékeket kitűzve mindenkitől meg kell követelni a víz hatékony felhasználását. További lépéseket várnak az Uniótól ahhoz is, hogy kevesebb vegyi anyag, gyógyszer, antibiotikum rezisztens baktérium, mikroműanyag, vegyi növényvédőszer és műtrágya szennyezze a vizeket. Európa folyó és állóvizein sokszor több ország osztozik, ezért a vízgazdálkodás mindenképpen határokon átívelő feladat. Az is közös erőfeszítést igényel, hogy alkalmazkodni tudjunk a vízkészletek és a vízhasználat esetleges jövőbeli változásaihoz. többet kell áldoznunk a vízhálózatok fejlesztésére. Intelligens rendszerekre van szükség ahhoz, hogy valós időben ellenőrizni lehessen a vízminőséget és a vízfelhasználást. A képviselők ezért azt javasolják, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben már legyen elkülönítve egy alap a vízhiány kockázatának leginkább kitett régiók helyzetének javításához. A vízválságot csak együtt tudjuk kezelni. A politikai döntéshozóknak kiemelten kell foglalkozniuk a fenntartható vízgazdálkodással, és be kell tartatniuk a meglévő jogszabályokat, az iparnak pedig többet kell költenie hatékony technológiákra, és csökkentenie kell a környezetszennyezést. De mi magunk is sokat tehetünk azzal, ha változtatunk szokásainkon, és takarékosabban bánunk a vízzel. Érdemes beállni azok mellé támogatóként, akik segítenek megőrizni értékes vízkészleteinket. Az Európai Parlamenten ez nem fog múlni, de nagyon fontos, hogy lehetőségei és képességei szerint mindenki tegyen a közös ügyért. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
12: Say my name.
13: Radio 6023.
12: You're goddamn right.